Bless us, faithful God, you who are waiting for us in the silence of our hearts. Blahoslavej nás, vierne Bože, Ty, čo čekáješ na nás, utíši našich srdec. Velsigni os, du trofaste Gud, du som venter po os, i hjärtats tystnad. Béni nous, Dieu fidèle, toi qui nous attends dans le silence de nos cœurs.